chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

České a slovenské hviezdy. Vaše obľúbené pesničky. Československé hity vášho života. Každý deň od 18. do 20.

0: Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života.
1: Učiteľka tanca ma naučí, ako dám vydržať náručí.
0: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: české a slovenské hvězdy.
1: Chlapci jsme staváckou liečia smutok krásných dievčat.
0: Vaše obľúbené pesničky.
2: Léto, léto mý, jenom jednou jsem to léto tančila.
0: Československé hity vášho života.

Aj v lete hráme hity vášho života. Užívajte si letnú pohodu s rádiom Melody.

0: celé leto hity vášho života. Iba v Rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.